Ah!

Tvořené pro romantiku, přímo před městskou radnici jsme narazili na svatbu. Nevěsta, ženich, slavnostní hosté a kolem nich barevné domy italské ulice a atmosféra malých Benátek. Člověk s

Jmenuje strašně rád fotil zvířata v divoké přírodě a že prostě v Ugandě, když byl fotit gorily, tak že tam objevil skvělé kafe a že jako chtěl dovážet, hledal nějakého investora, tak se ptal, kolik by to jako bylo potřeba, tak

0: Takže když ta gorila skutečně přijde, tak prostě přijde. No, ideálně, když jako jde nějakým směrem, tak ji uhnout, protože ona teda jako neuhne.
1: A má trošku větší sílu.
0: A má větší sílu a váží většinou tak jako třikrát tolik, co,

A to byl ten správný čas podívat se do míst, kterých se náš seriál zatím dotknul jen letmými záběry a nazval je katedrálami prosperity zemědělských služeb Dynín.

0: tady fungují. To je ukázka toho, že vy jste ten marketing dotáhli plně hore dole. To ještě potom budeme vyprávět.
1: No tak nějak to šlo jako postupně.
0: Tak nějak samo.
1: No, tak nějak jako samo. Dobře, popravdě.

kovové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí.

0: povolení máte?
1: Kamarádi, povolení máme!
2: Jo!
3: Páni muzikanti!

jeho sila té budovy je rozdělena na buňky, na takové válce, které jsou vlastně jenom opláštěné a v každém tom válci je zhruba 1000 tun obilí, to znamená, je jich tam 21 a v tom je